0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa. Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.

Poughkeepsie. Damn, I done spilled my drink.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla 4. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky jako panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.
1: Crazy Radio.

0: Love is the answer.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Seděla taková party a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. Říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, na čež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš krafiát.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
1: Boy, this

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A vši oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum informací, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
1: Crazy minimum muziky, minimum info, maximálně. Crazy Radio.
0: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

letěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát.

ruky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš, a to jí odradíš.

0: to čas, tvůj čas.
1: A když jdeš potom krádo prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: Čas, čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 7. hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.

0: Zajítá do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Let's go get 'em.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Oi, this is Waiting for Spring!

Ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak ti je tak blbě? A říká, jo, já už jsi ráno uprd, tak to nedělej, já volám štoky, jo. Crazy Radio, minimum muziky.

0: bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum
1: info,
0: maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Ladies and gentlemen, your DJ for tonight is
4: DJ Bisody.
5: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.

šla do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste tři už 30 a držte mi palce. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Tati, počkej!
1: Ok, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. A Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $3 miliony, pano, tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru. Moji dceru, pá, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal $4 miliony, pá, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jmenou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerný vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Run for cover.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun. Maximálně fun.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy.
5: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

jistě, uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se

0: cizinecký ruch, ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Vítr teď na louce docela rozfoukal hromádku popela.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Let's go.

0: přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat, nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu, vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Maximálně fun!

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Pojďa, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kizzy Radio.
1: Odbyla 14. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
0: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

Spenny crystal and the glow sticks. Come on, úžasná a trochu bad girl. Come on, jseš úžasná a trochu bad girl.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
4: infa.
5: Maximálně fun.
6: To je Crazy Radio.
7: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap tramvaj a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: fun.
1: Play Crazy Radio.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Yeah, Shonda Paul, so me go so then.

No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařinko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdel a přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežerete, nic nesere.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skockou. Vypije pivo, jdeme skockou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skockou. Znova pivo, skockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skockou do kapsy, tak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skockou si nalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to toho jako co... A vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška a váš kocour taky.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? A tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. A Sára, pecem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti 2 miliony dolarů, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal 3 miliony dolarů, pano, tak to jo. Pá, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pá, Sára, malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti 3 miliony dolarů, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pá, kdyby ti dal 4 miliony lopa, no tak to jo. Pá, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma 7 milionů dolarů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Maximálně fun!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocního bratra a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Kizzy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Pošel za ním a řekl, ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, ale chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, ježišmarja, starý bača, stará mara, budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Maximálně fan.
1: Take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to send checks.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
0: Minimum
1: pecky.
0: Info. Maximálně fun.

kovo, stříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy.

Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.

muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Spinderella cut it.

učil a nevěda zatoužil. No protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Tohle to je banjo a tahle věc je nahá. Najednou lítáš nad vodou a ne náhodou.

Pauka, pak si zvedá.

0: Wow!
1: Vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, pohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.

realize.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.
1: Byla 22. hodina.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran. Signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíravina s tlamy. Je to král, má jméno strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem strach, podél cestce každý klaní, zvony bijí na poplach.

sedlec válá jeho paní. Madam pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří, v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří, bodá dýkou do hrudníku. Paní pícha na

cest táhne svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás do osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost, ruku v ruce.

0: Soudruzi, úhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na olejulu jiliju, na olejulu julisi, si sam.
1: Crazy Radio.

nesnáším svůj žízeň, jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s 7letou pliskou. Finská, ruská, polská.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Malej kon přijde domů a povídá: tatínku, prosím tě, jaký je rozdíl mezi tím, co je to teorie a co je to praxe? Pa, tak to ti, chlapče, vysvětlím. Tak počkej, zavoláme nejdřív maminku. Pa, Sára, pojď sem. Podívej, kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $2 miliony, dala bys mu? Pano, dovol. Snad jsem tvoje žena, co pak jsem nějaká korva? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal $3 miliony, pano, tak to jo. Pa, tak to máme, maminku. Tak zavoláme malou Sáru. Tvoji sestru, moji dceru. Pa, Sára malá, pojď sem. Kdyby přišel bohatý Američan a dal ti $3 miliony, dala bys mu? No dovol, tatínku, jsem pana, jsem tvoje dcera, máš pro mě ženicha? No samozřejmě, že ne. Pa, kdyby ti dal $4 miliony, no tak to jo. Pa, tak podívej, chlapče, abych ti to vysvětlil. Teoreticky máme doma $7 milionů, ale prakticky máme doma 2 kurvy.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Nech si báječnou ženskou a

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pán, ty jsou veliký, ty že by tam nevejdou. Pán, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pán, ty jsou malinký, ty bych zase špochnul, co budu jíst. Pán, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pán, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pán. Děkuji vám, pane doktore, pán, nejsem doktor, já jsem hrobník.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
2: Crazy Rap.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další
4: pecky.
0: Crazy Radio.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Minimum muziky.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.

the night.

get this rhythm right. Feel the heat of the night.

Došli sovětští vojáci za tým Bačů a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám jsem tady sám.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.